amna ñu gan gu teddi ci bis boba kérok rijalé won fa khabru tuba amna ñu gan gu teddi ci bis boba kérok la bacc jot ci madul ijiri jëm bindon genné ci kaddu ijiri wétal l'islam.